Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던 더 결국

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.

0: Kdo šetří, má za 3.
1: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doxech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jeho Američané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve druhé minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazily Austrálii 2-0, zvládli i druhý zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
2: Ve Zlíně si musíme dát mimořádný pozor na klíšťata. V centru města je podle testů Státního zdravotního ústavu až 60% klíšťat infekčních. Podíl je nejvyšší mezi krajskými městy v Česku. Zlínské výsledky překvapily i samotné pracovníky ústavu. Testovaná klíšťata pozbírali třeba v parku Kumenského nebo v sadu u zámku.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
5: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
5: Ale co nás čeká teď, je Summer Party. Lea Dindějš s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Rádiu právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát, tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

0: Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with.
1: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka. Tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno. My pokračujeme dál, protože summer party pokračuje, teplota nám pomalinku venku bude stoupat a my budeme vytahovat pro vás zvuk, který tak trošku voní po Itálii, neonových světlech a třeba tanci až do rána. Co tahle pecka?

0: chviličku. A aby toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady, pořád léto, pořád pohoda. Tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový tip, co si večer můžete pustit, protože vás čeká ještě tohle. Jo, takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Františkovi Lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power, Felicita. Určitě znáte. Tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát. A je to od Gabry Ponte, Felicita 2025. Letí za vámi právě teď.

0: Každopádně, přátelé, kamarádi, dnešní den 20. června, kdo slaví, co se dneska děje, tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777-937-777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny. Tak jaká je ta tvá, nebo ta vaše oblíbená? Mluvím tady, jak kdyby to byl Filip, který tu dneska bohužel není. Tak moje oblíbená je vanilková nebo oříšková, tak dejte vědět taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
6: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
7: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor! Při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte ihned na klimu.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Začneme novinkami ze zdravotnictví. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
9: Absurdní příběh D49 pokračuje. Ačkoliv se úsek mezi Holešovem a Frištákem ve středu otevřel, ekologové teď u soudu uspěli se žalobou proti povolení doplňkových objektů, mezi kterými je i sjezd u Frištáku. D49 nicméně zůstává v provozu. Dopravní a energetický úřad musí podle soudu rozhodnout znovu.
10: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
11: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
10: www.elektrološák.cz.
12: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
13: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.
12: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno, 3 minutky po 8, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

90 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít vedle sebe Mitche Buchanana. Tak tohle je jeden z největších seriálových hitů 90. přátelé. Jimmy Jameson, I'm Always Here. Pobřežní hlídka na Hit Rádiu. Právě teď.

0: Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Rudimental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi. Hit Radio.
1: Hotovo!
2: Hotovo!
1: Páni, to je výška! Dobrá práce, Rudolfe!
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
9: Pohlédl do dálky a zvolal.
10: Atava!
9: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ráno. Nejlepší letní hity za posledních 30 let a my si dáme trošku opět toho sluníčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Hezké ráno.

0: New Kids on the Block tonight. Posloucháte Hitradio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9 hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby samá skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vybrané druhy Friska s aplikací jen za 15,90. Pro osvěžení sladká tečka Kornout s aplikací jen za 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice. Ulice Tečovská.
4: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
3: www.stavebninybobal.cz.
5: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.

0: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory Ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených

0: 5,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné, žijící na okraji společnosti, patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
1: Z Kroměříže do Postoupek už se dostaneme na kole i pěšky bezpečně. Kroměřížská radnice po roce dokončila stavbu cyklostezky, díky které už se nemusíme pohybovat po vytížené souběžné silnici. Stezka taky nabízí možnost výjížděk na kole směrem do Olomouckého kraje. Měří 1,5 kilometru a většinu nákladů pokryly dotace.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
4: Počasí k dnešnímu dni, jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
5: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu. Bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mě tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexe Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuji tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherný vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní, setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party a to léto bez Alexe si opravdu dokázat představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra, tak buďte s námi a volejte.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Trnko brání, trnko brání.
14: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
15: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
14: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
16: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass, a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkóně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď. Kauma a Lambada, taková punčikatá sukínka. Tak co, dáme nebo jdeme dál?
1: Zkusíme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. I see what you pego, Michal Telo.
1: Tak zkusíme tu poslední.
0: Do třetice, dobře. Do třetice všeho dobré. Král 90. DJ Bobo Everybody.
1: No tak to je super.
0: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
1: Ano.
0: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
1: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
0: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
1: Ano, samozřejmě.
0: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
1: Ano.
0: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
1: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
0: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
1: Aha.
0: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
1: No super. Taková... Já si myslím, že to užiju tak já s dětma.
0: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody... Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům a ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
1: Ano, ano, mějte se krásně, děkuji.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: Summer Party jede nezastavuje, před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě docela, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: Zavratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
4: Když střechu, tak splechu. Tato střechy na paj.

0: Štětla, výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večera také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce napočítali 7000 blesků. Na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Ve Švýcarsku padající větev těžce zranila 16-letou dívku. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
3: Ve Zlíně si musíme dát mimořádný pozor na klíšťata. V centru města je podle testů Státního zdravotního ústavu až 60% klíšťat infekčních. Podíl je nejvyšší mezi krajskými městy v Česku. Zlínské výsledky překvapily i samotné pracovníky ústavu. Testovaná klíšťata pozbírali třeba v parku Komenského nebo v sadu u zámku.
4: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
5: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
4: www.elektrološák.cz.
6: Jasno až polojasno odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky, pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Dvě minutky po desáté, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine právě teď.

Dopoledne v plném proudu 9 minutek po desáté Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House. Je tady Rebelka Pink z Eteru Hit Rádia pro vás.

0: Leta čeká na někoho z vás. A to vzhledem k tomu, že já tady zítra s vámi nebudu a vy už jste tak zvyklí, že vám vždycky takhle v ruletě rozdáváme i nějaký nezapomenutelný zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě. Zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin. A vy volejte na 800 937 937. Hit Radio.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: www.kapi.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice. Ulice Tečovská.
5: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
4: www.stavebninybobal.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z Eteru Hit Rádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeně nová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hit Rádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn.
3: Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
3: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
3: 11, už mi bylo před 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny, skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
3: Tak, dostal jsem... Co jsem dostal?
1: Koho?
3: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
3: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme ptal, vědět. Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn. A na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
3: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď. A Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
3: Tak jo.
1: Tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
3: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
3: A jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
3: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
3: Ano,
1: protože
3: ano.
1: Neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typicky letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90. let.
3: Tak to jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
3: Tak to berem.
1: Matyášku, ty znáš?
3: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkáď?
3: Nevím, asi...
1: Někde jsem jí slyšel a tak by utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
3: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc. Než
3: tak
1: tohle,
3: trojky,
1: protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
3: Tak jo, zkusím na trojku.
1: Jo, do třikice všeho dobrý, tak schválně mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme. Michael Jackson, znáš?
3: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
3: Tak to jo, to se dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz Ether Hit Rádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
3: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože jsi ten nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hit Rádio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká. Ať ti to jde ve škole, jdeš do 7., 8.
3: Do šestý.
1: Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
3: Tak jo.
1: Je to... Tram, tarada! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až 18 zbraní na střelnici.
2: Wow. To bylo.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
2: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
2: Děkujeme, taky.

0: Lumi D a Dance with Somebody. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston. Každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let. Tak pojďte nám napsat ten váš na 777-937-777 společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko. Tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. A zábava to je
2: nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC-cepkov.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku.

0: Vánoce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno, a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
1: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let, oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí.

0: tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
1: Absurdní příběh D49 pokračuje. Ačkoliv se úsek mezi Holešovem a Frištákem ve středu otevřel, ekologové teď u soudu uspěli se žalobou proti povolení doplňkových objektů, mezi kterými je i sjezd u Frištáku. D49 nicméně zůstává v provozu. Dopravní a energetický úřad musí podle soudu rozhodnout znovu.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Lošáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
4: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
5: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
4: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k tomu vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, You Bringing On The Sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777937777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce něco od skupiny Queen. Marcelka dělá obalovaný květák, nové brambory, tatarka a já skládám konferenční stolek. Nebudu říkat značku té firmy, ale prostě skládám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Nýřan. Tak Jiřiku, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queeni letí právě teď za vámi.

0: se tady tak vrním u toho mikrofonu. Rema, Selena Gomez, typický letní song. Ježíš Maria, už mi chybí jenom ten aperol, nebo mochítko, alebo taky Sex on the Beach. Užívejte si dnešního dne naplno, za minutku 11:15 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás, tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, Lhota, vařím obalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina, chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok, děkuju, jste skvělí. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost, how do you do Roxette za chviličku, taky tady píše Martina, že bych chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Snap. Hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
1: Ahoj, to je Patrik.
0: Patrik?
1: Patrik, ano.
0: Odkud voláme, Páťo?
1: Prosím?
0: Odkud voláme?
1: Z Budišova.
0: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
1: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
0: Hezky, pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
1: To, já nevařím. Já pomalu mám synka v traktoru a nahrnujeme senáže.
0: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku, opatrně. Hodně pít vody, jo?
1: Pijem.
0: Co vám zahrajeme?
1: Synek má rád škvory, síla starých vín.
0: Škvory, no tak dáme škvory.
1: Takže já mu to tady dám na plný pecky a...
0: Jasně, takže
1: bude mít radost.
0: Pro syna a pro koho ještě?
1: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci, co musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
0: jsme rádi, takže, že vás máme.
1: Takže bych řekl, že tak nějak jako, kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně ať nám zaprší, no, takže... Ať všichni potom se schladěj.
0: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory. Síla starých vín letí za tebou. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.

0: I tohle hrajeme podle vás, pokračujeme dál, protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára, taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně, pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift, o tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
1: Prázdniny!
4: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. 3 nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vybrané druhy Friska s aplikací jen za 15,90. Pro osvěžení sladká tečka Kornout s aplikací jen za 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
8: Z Kroměříže do Postoupek už se dostaneme na kole i pěšky bezpečně. Kroměřížská radnice po roce dokončila stavbu cyklostezky, díky které už se nemusíme pohybovat po vytížené souběžné silnici. Stezka taky nabízí možnost výjížděk na kole směrem do Olomouckého kraje. Měří 1,5 kilometru a většinu nákladů.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku.

0: na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
1: www.elektrološák.cz.
2: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledni, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling právě teď. Tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororu. Tak o čem je tahle party je dead a proč třeba zrovna zombie, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky, někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí z toho chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie, on hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kus, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí, a s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: Ano.
0: Tahle party je dead, my si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party, nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi. Come on, get up.

0: Summer Party z Eteru Hit Rádia, ale my tady máme i tahle Party je Dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie humor, satira, emoce. Do toho známé tváře zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu. Taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion Giosi, čte se Děnděši a občas mi řeknou Degeši. Takže mladá krev plus taková stará garda, místy doslova krev, ale doufám, že jenom filmová. Tak jak bylo těžký sehnat vůbec jako finanční partnery, sponzory, tohle dát celý všechno dohromady? Palec nahoru.
1: Hele, bylo to strašně těžký a my jsme dostali tvrdý reality check, že když je člověk mladý a nemá žádný renomé,
0: ano,
1: tak dosáhnout na nějakou podporu jako z těch veřejných zdrojů financování, lomítko od státu, je jako téměř nemožný. A tak nám zbylo jenom obrátit se na nějaký soukromý sektor, takže sponzoři, investoři a teda jako strašně děkuju všem, kdo nám věřili, protože opravdu jsme přišli od nikud, jenom prostě s nějakým nápadem, ale ten nápad jako podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
0: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
1: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombie masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
0: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
0: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových těch vtipných historií.
0: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
1: A já jdu jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
0: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku.
1: Jasně,
0: jaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage?
1: Ale ani ne,
0: nepovedený
1: jako
0: záběry.
1: Takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
0: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je Dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adamku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem, nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, CineStar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěl jít se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, pod tržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. My jsme vlastně už dřív spolu spolupracovali na jeho studentském filmu a potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně, jeho hlavní téma je nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, ano, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, ano, přijďte do kina. No, nevím, já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
3: Nákup nákupní centrum Čepkov Zlín.
4: To je 45 prodejen na jednom místě.
3: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
4: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
3: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
4: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
3: nc.cepkov.cz.
5: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
7: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
8: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Summer Party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože Summer Party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: Týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Kdo šetří, má za tři.
5: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
4: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
5: Zítra ušetříme.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Zavratné mega slevy.
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
14: Tak všichni rychle do plavek.
15: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
14: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hit Radio Zlín. Máme srdce, které hraje pro východní Moravu. Které hraje pro východní Moravu. Jsme Hit Radio. Hit Radio Zlín.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu na trase Napajedla Hulín. Je to D55 a je tam na silnici kus pneumatiky, ale už tam jede policie. U Bojkovic je dneska až do 20. hodiny MK Rally Bojkovice, takže je dočasně uzavřená komunikace. Oslavuje se taky 150. výročí ve Zdounkách, takže tam projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno? A proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
7: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V českých městech kvůli vedrům přibývají pítka nebo takzvaná mlžítka. Vyrůstají nejenom v Praze nebo v Brně. Nově fungují taky třeba v Českých Budějovicích, v Plzni, Liberci nebo v Kutné Hoře. Často vznikají i přímo na popud obyvatel. Nejčastěji jsou na zpevněných plochách, které se nejvíce zahřívají. Informuje o tom Česká televize. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
8: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpět.

0: zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
1: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Izraelský útok na jihu Libanonu zabil navzdory příměří 16 lidí. Dalších 12 osob bylo zraněno a převezeno do nemocnic. Od pátku má přitom platit klid zbraní dohodnutý mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballáh. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa se na Masarykově okruhu jako první v Moto 2 dostal pod hranici 1 minuty 58 sekund a je novým držitelem traťového rekordu.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrolozák.cz.
4: Aktuální teploty 30,5 stupně a teploty dnes ještě porostou až na 33 stupňů.

Ano, přátelé, pojede to celé odpoledne, bude to jedna velká pařba a k mému velkému překvapení to ze začátku rozjedeme s něčím, co já miluju, co si pamatuju a jsou to Last Ketchup. A se rehe, ha, ehe, jdeme na to.

Rádio Zlín a zdraví vás Alžběta Kolečkářová. No je to překvapení, možná trochu, možná ne, já jsem vám říkala, že se tady občas ještě ukážu. Takže dneska je ten den, budu tady s váma až do 18 hodin. Ještě k tomu je summer party, což mi udělalo velkou radost, protože to bude pořádná pařba. A já si myslím, že i přesto, že je venku takový odporný hit, teda a nejenom venku, já musím říct, že tady jedu klimatizaci na plné pecky a potom budu samozřejmě klasicky litovat, protože budu krásně nachlazena, ale co já vím, já jsem si vlastně už loni říkala, že já radši přežiju tu bolest v tom krku, než být v tom horku. Jak to máte vy? Jak to máte třeba v autě? Jezdíte na okýnka a nebo balíte tu ten studený vzduch naplno? Přátelé, jedeme dál. Jak je vidno, dneska to bude velká zábava a teď pokračujeme. Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.

0: Becky Hill a Topic, tak to je naprosto suprové spojení. Na Hit Radio Zlín máme takových víc a hlavně, když je summer party. Přátelé, za chvilku pošlu Robbieho Williamse, taky Billy Gillies, je o co stát. A k tomu už se linou skvělé zprávy, protože všichni, kdo jezdí na kole, na bruslích, na longboardu nebo běhají, tak určitě mají rádi cyklostezky. A jedna taková teď postupně vyroste mezi Kvítkovicemi a Malenovicemi. Takže pěkné vyhlídky, jednak na sportovní vyžití a jednak na parádní cestu do práce. Že jo, musíme pro sebe něco dělat. Tak, přátelé, za chvilku pokračujeme, tak zůstaňte s námi.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
2: Hulín napojedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
8: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
11: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
10: www.stavebninybobal.cz.
12: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Backstreet Boys. No řekněte, že to není parádní playlist dneska. Hit Radio Zlín jede na plné obrátky na vlně Summer Party. Tak jak to má být, protože když horko, tak aspoň s dobrou hudbou v uších. No a píšete mi na našem WhatsAppu, kam můžete psát rovnou tady k nám do studia. A třeba Jarka píše, že stojí v koloně na dálnici kvůli bouračce, tak ať tam hodím něco od podlahy, ať ti to uteče. Tak Jaruš, už to

0: Tohle byli Nickelback z Hit Rádia Zlín, to je samozřejmě velká klasika. No a co už je taková klasika, tak to je ve Slavičíně Karpaty Fest, který stejně jako každý rok startuje s krásným nabušeným playlistem. Bude tam Klara Vytisková, Vypsaná Fixa, Sofian Mečmeč, Heleniné oči, Kateřina Marie Tichá, Škvor, Lucie, Přátelé, úplně všechno, co si umíte představit. No a teď máme pro vás takovou krásnou nabídku, když se přihlásíte do klubu šampionů přes naše webovky hitradiozin.cz, tak můžete vyhrát tyto lístky. No a jít zadarmo na takový festiák, to si myslím, že je velká paráda. Takže šup hitradiozin.cz a my za chvilku pokračujeme. Budu posílat Nelly, také Alexiu nebo Samuela Jacka. Tak zatím.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídí

0: Vánoce za 26,90 a Budvar Výčepní pivo z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand Káva.cz

0: Hity.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mira,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: With Us a Teenage Dirtbag. Tak kdo by tuhle hitovku neznal, že jo? A já myslím, že zrovna takhle při sobotě, krásný den, se to hodí, takže ať už děláte cokoliv, teď se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor na dopravní nehodu v ulici Doktora Ignáce v Tlumačově. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení, takže pozor. U Bojkovic dneska až do 20. hodiny MK Rally Bojkovice, takže tam je dočasně uzavřená komunikace. A oslavuje se dneska ve Zdunkách, takže projíždějte opatrně, bude tam spousta lidů.
1: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
2: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
3: Pavle, já už nemůžu. V tomhle obýváku se snad vaří i vzduch. Podívej, ani ta moucha nemá sílu létat.
4: I cesta sem autem z mé přehřáté kanceláře byla drahá peklo. Měli bychom si konečně pořídit tu klimatizaci.
5: Souhlasím.
6: Chtějte klimu. Profesionální řešení pro vaše domy, byty i firmy. Špičková technologie, tichý chod a čistý vzduch. Okamžitě. A pozor, při zadání kódu klimu 1000 získáte slevu 1000 korun. Objednávejte i hned na klimu.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dnes a zítra musíme počítat s velmi vysokými teplotami, varuje před nimi Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů Celsia. Na okraji společnosti žije až 1,5 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je asi 15,5% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori nebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Americký prezident Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Brazilský míčový kouzelník Ronaldinho by se mohl po 11 letech od ukončení kariéry znovu představit v soutěžním fotbalovém zápase. Mistr světa z roku 2002 chystá podle italských médií ve 46 letech comeback v barvách třetiligové Raveny. Není ale jasné, jestli se jedná pouze o propagační akci, nebo jestli bude Ronaldinho opravdu hrát.
9: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
10: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
9: www.elektrološák.cz.
0: Aktuální teploty 31 stupňů a budou teďka trošku klesat.

0: Docela vysoká oblačnost, ale dneska se ještě dočkáme až 33 stupňů kolem 16:15.
1: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: A že to tady dneska jde naplno, o tom není pochyb. A teďka si dáme Michaela Telo, I Say It Pego. Já myslím, že to znáte každý, minimálně ti, kdo jezdili hodně na dovolenou, protože v Chorvatsku vím, že to hodně frčelo.
2: Simo! Nossa!

Urban Cookies Collective, přátelé, co dodat? Po měsíci jsem za mikrofonem a zatím teda celou dobu tančím, asi tady zpívám. Hit Radio Zlín je prostě láska. A lásky jsou taky naše děti. A včera jsem tak projížděla Instagram, jo, nějaké videjka, a skočila tam na mě nějaká paní, která říkala, ať se zeptám svého dítěte na 6 otázek. Takové jako hluboce psychologické, takže já jsem si ho samozřejmě hned zavolala a začala jsem se ho ptát. Ten teda se na mě díval, jakože co mi hrabe. A byly to otázky typu, máš pocit, že s tebou trávím dost času? Nebo v čem bys chtěl, ať tě víc vnímám? A tak podobně. Je fakt, že hodí se to občas takhle prohloubit konverzaci. Já jsem teda především zjistila, že vlastně všechno vím, nebo tuším. A za mě je podstatné totiž ty vztahy udržovat tak průběžně, jo? Protože když to nezalíváte, tak to neporoste. A pak vám nepomůže ani 6 otázek, ani 9, ani 20, takže tak to je. Pojďme se o to pěkně starat, do ty naše vztahy. Přátelé, za chvilku pokračujeme dál. A právě už teď pokračujeme dál. A to s Debbie, Touch the Sun.

0: Simple Plan. To je taková klasika a za chvilku bude Lady Gaga nebo Justin Timberlake, to je naprosto perfektní jízda na Hit Radio Zlín. A ať už nás posloucháte na cestách nebo v kavárně, zdravím do Napajedel, s námi je to jednoduše o kus šťavnatější, si myslím. A jinak narazila jsem na jeden nový trend, co se týká oblíkání. Takže letos frčí bermudy. Ano, dámské bermudy, což mě velice překvapuje, já teda osobně nejradši nosím šaty v létě, ale bermudy to jsou volné, široké kalhoty po kolena, jo, takže dejte mi vědět, jestli zrovna tohle je váš styl a co nejradši v takovém horku nosíte. Za chvilku pokračujem.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vědění, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno. Zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Justin Timberlake. A Hit Radio Zlín s vámi. Dneska taky Alžběta, což už není v poslední době tak běžné. Ano, přátelé, trošku jsem se vzdálila od mikrofonu, ale dneska až do 18. hodiny. A je to tady, píše Radek na téma oblečení v létě a píše, že je mu jedno, jestli jsou to krátké kraťasy nebo pokolená, ale že důležité pro něho je, že je na ostro. Super Radku, takovou informaci, to jsme dneska absolutně potřebovali a bez toho by to rozhodně nebylo ono. Takže ať to větrá, já posílám

0: Tohle byl Damiano David, Next Summer, a my už si užíváme tohle léto samozřejmě, This Summer. Přátelé, jedeme dál. No, jestli stojíte někde v koloně na D55 nebo u nějaké autonehody, a nebo naopak jste na silnici, kde to dneska svíští bez jediného zdržení, prostě situace jsou různé, ale právě vy můžete být našima očima na cestách, můžete se teď zapojit do dopravní hlídky Hitrádia Zlín a posílat nám aktuální informace přímo z provozu. A stačí od vás opravdu krátká zpráva nebo hlasovka na WhatsApp 601 13 13 05, přidat k té zprávě, kde jste, jak se vám jede, a každý den pak budeme vybírat jednoho z vás, kterého odměníme plnou nádrží zdarma 2000 korun na pohonné hmoty. Takže až příště vyrazíte na cestu, mějte oči na silnici a Hit Radio Zlín na rádiu, protože se to hodí. Za chvilku Xindl X, Neil Diamond, Townsend I, do konce hodiny ještě spousta hudby, tak si to užívejte. Hit Radio.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
5: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
6: Pozor, velká slevová akce vtedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, u Bojkovic dnes probíhá MK Rally, takže tam je komunikace dočasně uzavřena. Pozor, ve Zdounkách, tam se dneska slaví, tak projíždějte radši opatrně. A v ulicích náměstí Svobody u hejtmana Tovačovská v Chropini je dnes fotbalový zápas, takže tam jsou lidé i ve vozovce. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vybrané druhy Friska s aplikací jen za 15,90. Pro osvěžení sladká tečka Kornout s aplikací jen za 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. Golfjezera.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce roz...

0: uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
3: Zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a koncília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Zatímco Česko se potýká s vedry, Švýcarsko a Německo zasáhly silné bouřky. V německém Rastatu zasáhl blesk na sportovní akci 9 lidí. Na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků hudebního festivalu. A ve Švýcarsku padající větev zranila 16-letou dívku. Tenistka Marie Bousková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6-4, 6-1 a postoupila do jubilejního 10. finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu a první z travnatého povrchu. V nedělním rozhodujícím utkání se střetne s Američankou Navarovou nebo Švýcarkou Golubicovou.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
5: Aktuálně jsme na 32 stupních a teploty ještě porostou o 1 stupeň. Začne se ochlazovat od 19. hodiny, kdy už se i zatáhne, dost se zatáhne, přátelé.
1: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Rádio Zlín.
5: Je to tady rozjeté, přátelé, já jsem taky z toho tady celá rozjetá a pokračujeme dál. Living La Vida Loca, kdo jiný než Ricky Martin. Moc si užívejte dnešní odpoledne s vámi Alžběta až do 18. hodiny.

Tak tohle byl Cyril Stumbling na Hit Radio Zlín. Přátelé, pokud máte chuť vyrazit do Beskyd, ale vaše auto o víkendu radši dává pohov, tak žádný problém, protože v Moravskoslezském kraji, což je tady kousíček výš od nás, totiž vyráží do služby nová sezónní autobusová linka, prosím vás. Od tohoto víkendu až do konce září bude o víkendech a svátcích vozit mezi Frýdlantem nad Ostravicí, Ostravicí, Staré Hamry, takže přátelé, batoh na záda, můžete vyrazit za horským vzduchem a bez hledání parkování, což je za mě pecka. No a kdo ví, třeba cestou potkáte nějaké dobrodružství. O to totiž si myslím, že v Beskydech a celkově na výletech prostě není nouze. A jedno velké dobrodružství, tak to si myslím, že je i život zpěvačky Pink a její kariéra začínala v miléních i s touto hitovkou Just Like a Pill.

0: Přátelé, ladíte Hit Radio Zlín a jak jste si všimli, tady je to nějaké zaneprázdněné. Ano, prosím vás, je tady se mnou totiž nová posila. Ano, budeme mít novou posilu, hlavně teda na víkendy, máte se na co těšit. Já vám jenom prozradím, že je to muž. No a dohrála Apathy, pořádná pařba při sobotě, tak jak už jste si dneska na to zvykli. Za chvilku Hams House Band, taky Camrad, užívejte dneska a když je ten hit, tak já si myslím, že většina z nás prostě zatáhne rolety, doufá v zázrak, jenomže podle odborníků jsem se dneska dočetla, že ty samotné vnitřní rolety prostě nepomůžou, to sluníčko tam stihne projít a už to teplo máte vevnitř. Nejlepší jsou prý ty venkovní žaluzie, no tak samozřejmě, kdo jako má venkovní žaluzie, jo? Já třeba nemám. Ale teď je novinka. Skrýnové clony, které ty paprsky prý totálně odbourají. No, já si myslím, že taková klimatizace taky zabírá, ale ať máte cokoliv na pomoc, hold to patří k životu. K přírodě, je to léto. Tak jedem dál s naší summer party.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
6: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Don't Stop. Přátelé, ladíte Hit Radio Zlín, s vámi Alžběta a možná máte pocit, že na Kroměřížsku už znáte každý zámek, hrady, každou lavičku pomalu, ale pozor, protože teďka přichází takové překvapení. Odstartovala tam taková hra v podstatě, ano, je to hra, a jmenuje se to Panské sídla Kroměřížska. No a tam vás to teprve vytáhne na pořádné výlety po těch nejzajímavějších památkách. A za mě teda, co mě zaujalo úplně nejvíc, totální pecka, přespání na hradě Cimburk. No, takže pokud vás tohle láká, omrkněte to a my pokračujeme s velmi tématickou hitovkou a tou je Žijeme len raz. Ego, Robert Burian, přátelé, užívejte naplno, opravdu je to tak.

0: Zara Larsson, áno, kráska, tu máte hodne rádi, ja to vím. A do konca hodiny na Hitrádiu zní Bob Sinclair, Whitney Houston, Teddy Swims, tak jak to máte rádi. Přátelé, několik hitovek bez povídání. Ale teďka si ještě pojďme trošku popovídat. Já jsem totiž dneska narazila na paní v takovém článku, která začala s posilováním až v 57 letech. No a dneska se prej cítí úžasně a prožívá takové to nejlepší období života. To tak vždycky někdo říká, že když najednou má nějakou změnu za sebou. Ale je to vlastně taková známka toho, že opravdu začít se dá v každém věku. To já ráda slyším, no. Já jsem totiž přesně ten typ v posledním roce hlavně, že furt dokola jako začínám. Napřed přerušovaný půst, potom si vážím jídlo do krabiček, pak nevečeřím, pak nesnídám, no a je z toho takový chaos, že podle mě jsou ty kila navíc nakonec opravdu jenom v té hlavě. No ale tady u paní to vidíte, začít se může kdykoliv, jednou ten úspěch přijde. Takže já vám všem držím pěsti, sobě taky, všem, co se odhodlávají. A za chvilku pokračujem.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
10: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
9: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
11: Tragické léto v Aquapals Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
14: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
15: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
2: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio. Are we ready for this up?

0: Alex Warren, hitovka Ordinary, dneska už legendární. Přátelé, máme 16 hodin a 1 minutu právě teď. Tak se jdeme podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně jezdíte bez nehod, pozor jenom u Bojkovic směrem na Rudimov. Tam probíhá MK Rally Bojkovice 2026, takže je tam dočasně uzavřená komunikace. Konkrétně do 20.00. Ve Zdonkách tam se dneska slaví v hasičském duchu, konkrétně v ulicích Střílecká, Kroměřížská, tak opatrně při průjezdu. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Závratné mega slevy!
3: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Maybelix. Buďte in.
4: Hotovo?
5: Hotovo.
4: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
6: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Prázdniny!
7: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. 3 nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio

0: Zprávy a Vladan Hýl. Do Česka dorazily první vydatné bouřky. Udeřily hlavně v jihočeském kraji, především na Prachaticku a Volinsku. Podle meteorologů se budou během dne dál rozšiřovat. Nejsilnější by měly být na území Čech. Vysoký stupeň nebezpečí platí na většině území Čech a části Moravy do půlnoci. Bouřky může doprovázet silné krupobytí. Pobyt v přírodě nám může znepříjemnit otravný hmyz. Povinnou výbavou je tedy repelent. Jak ho správně používat, říká Lucie Korbeliusová z D-testu.
1: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv.

0: největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
1: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Americký prezident Donald Trump má na kontě další trapas. V krátkém rozhovoru pro italská média v Bílém domě řekl, že ho italská premiérka Meloniová tak zoufale prosila o společnou fotku, až mu jí bylo líto a vyfotil se s ní. Meloniová výrok odsoudila jako nesmysl. Italský ministr zahraničí pak zrušil plánovanou cestu do USA. Hlavní město Mexika chce před duelem s Českem omezit pití alkoholu na ulici. Metropole v pátek oznámila, že zvažuje omezení prodeje alkoholu na veřejných prostranstvích poté, co se v centru města shromáždilo přes 700 tisíc lidí, aby oslavili postup fotbalové reprezentace do vyřazovací části mistrovství světa. Duel Mexiko-Česko proběhne v noci ze středy na čtvrtek.
2: Fotbalový servis.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe po čtvrtečním zápase proti Jihoafrické republice v Atlantě přesunuli letecky zpátky do Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Trenér Miroslav Koubek včera svým svěřencům po náročném programu naordinoval volnější den. Dneska už se mužstvo v komplexu v Mansfieldu vrací do tréninku a začne se připravovat na závěrečný duel skupiny s domácím Mexikem.
3: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
4: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
3: www.elektrološák.cz.
5: Aktuální teploty 32 stupňů, ještě to teďka trošku stoupá, ale spíš pocitově tak na 34, vysoká oblačnost a od 7 hodin podvečera se to zatáhne úplně.
2: Užij si úvodní party léta, posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
5: Ano, přátelé, a je to opravdu ve víru letních hitů to nejlepší za posledních 30 let. A dáme si rovnou Despacito, to úplně láká někam k vodě vyrazit drink do ruky. Užívejte krásný den.

Majestic a Boniem, veleznámý remix na Rasputina a než to rozjede Shaggy, tak si vnesem teďka do dnešního dne i kus lásky, přátelé. Na Jižní Moravě teď vzniklo nedávno opravdu nádherné vyznání lásky. Jeden místní farmář totiž chtěl svoji ženě dát k 30. výročí svatby něco fakt výjimečného a tak při sekání louky nechal dvě obrovské srdce z rozkvetlých červených máků. To je prostě nádhera. A mě zajímá, jaké nejromantičtější gesto jste zažili vy? Co hezkého jste dostali nebo někomu připravili? Pojďte se o to podělit. 601 13 13 05 a k tomu vám i zahraju písničku. To je WhatsApp, na které mě zastihnete právě teď, tak pište 601 13 13 05, jaký je váš nejromantičtější zážitek nebo co jste někomu romantického připravili. Já se těším a jedeme dále. Shaggy in the summertime.

0: Miles Smith, nice to meet you. A před chviličkou jsem se vás ptala, jaké nejromantičtější gesto jste zažili vy. A píše Romča, že zrovna minulý týden po 20 letech manželství vzal manžel na projížďku na koních přírodou a prý nic lepšího nezažila. Jako za mě to zní absolutně nádherně. A Romče, taky si píšeš o Taylor Swift, takže právě tu ti pošlu už za chvilku. Moc ti děkuju za zprávu i vám ostatním. A ještě chci říct, že já se řadím k těm, které berou každé gesto jako něco jedinečného, krásného a přeju takové gesta všem, protože si myslím, že každý z nás si zaslouží občas trošku té péče a té lásky. Tak za chvilku pokračujem.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: nc.cepkov.cz
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost ADIP přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, piš ještě dnes na adip@adip.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
8: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
7: www.stavebninybobal.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Poetika, je to v kablísko. Přátelé, já mám pro vás jednu moc hezkou zprávu z chřibu, protože po neuvěřitelných 65 letech se sem vrátili sokoly stěhovaví, ano, ptáčci. A nevypadá to, že by byli jenom na návštěvě, už druhý rok po sobě tady totiž vyvedli mláďata, takže je dost možné, že si chřiby vybrali jako svůj nový domov. Sokolí rodinka, tak ta se usadila na skále Kozel, nedaleko Koryčan, a odborníci z toho mají fakt velkou radost, včetně mě. A není divu, protože když se do krajiny vrátí takové zvíře, které tady desítky let chybělo, je to vždycky takový malý svátek. Takže pokud se v létě vydáte na výlet do chřibů, zkuste občas zvednout oči k obloze a třeba budete mít štěstí a zahledete právě jednoho tady z těch nejrychlejších letců na světě. A my pokračujeme. Faru, Koka a Pe.

0: Saturday Night, to byl Squeezer. Přátelé, v rámci Summer Party si myslím, že to opravdu na Hit Radio Zlín frčí. Za chvilku Hey Now od Cyndi Lauper, Imagine Dragons, Ed Sheeran, prostě dneska to frčí i zítra, ještě do zítřejší 19. hodiny jede Summer Party naprosto naplno. No a mně se zbíhají sliny, protože dneska je den zmrzliny. No, takže pojďme si říct na rovinu, ano, myslím si, že všichni máme rádi zmrzlinu, někdo třeba ovocnou, někdo třeba smetanovou a v dnešní době samozřejmě tím příchutím se meze absolutně nekladou. Já už dělám zmrzliny i doma, někdy mi to vyjde, někdy ne, pak se snažím trošku zdravějc, to mi vůbec neprochází, ale jenom jsem tím chtěla říct, dopřejte si dneska zmrzku klidně na večeři, klidně k telce, klidně jestli máte nějaký splín, tak to krásně pomáhá a jestli máte radost ze života, tak to tím ještě podpoříte, takže přeju krásný den. Jo a mimochodem, viděla jsem super věc, nějaký ovocný sorbet, ideálně jahodový a zalit to prosekem. Sakra, teď mám na to velkou chuť. Za chvilku pokračujeme několik hitovek do konce hodiny a potom už pro nás dnešní společná a poslední hodinka. Tak užívejte den. Hit Radio.
1: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny

0: Florida, parádní vyletněná nálada. Zdraví vás Alžběta, ještě máme hodinku před sebou a teď se jdeme podívat, jak to vypadá na silnicích. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, v Koryčanech v ulici Pivodova je tam podemletá vozovka v křižovatce. Dopravní nehoda je aktuálně v řešení v Buchlovicích. Osobní auto a spadl tam na něho strom, tak projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 511 611.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
3: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf resort Jezera. golfjezera.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
1: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Přes polovinu Čechů se chystá vydat na letní dovolenou autem nebo karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Z řidičů, kteří pojedou autem do zahraničí, chce téměř čtvrtina strávit dovolenou v Chorvatsku, pětina v Polsku a zbytek třeba v Itálii nebo na Slovensku. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je už potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici zakázali koupání. Voda je nebezpečná kvůli synicím. Jen o málo lépe je na tom domanínský rybník na Žďársku nebo stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská nebo Brněnská přehrada jsou ale stále v pořádku. Současná vlna veder v Evropě zvýšila zájem o led. Médií oslovená berlínská ledařská firma ho nyní dodává po tunách a kvůli vysoké poptávce musí zaměstnanci pracovat přes čas. Největší poptávka je hlavně z klubů, barů a restaurací. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. V neděli tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Jediný český účastník elitního seriálu nestačil pouze na Davida Alonza z Kolumbie.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrološák.cz.
4: Aktuálně jsme na 32 stupních, teploty jsou pocitově tak na 34, ale do dvou hodinek, zhruba kolem té 19. hodiny se zatáhne.
0: Hit Radio Zlín.
4: Tak přátelé, poslední společná hodina před námi, nezapomeňte na to, summer party prčí na plné obrátky, takže One Night in Ibiza, pro někoho realita, pro nás to bude teďka další hitovka, která je na řadě. Já si to s váma pořádně užiju, příští sobotu se uslyšíme zase, takže nebudeme se loučit nadlouho, užívejte.

Westlife, tak přátelé, troška nostalgie do sobotního podvečera neuškodí, no a prázdniny už jsou doslova za rohem a spousta z nás už plánuje cestu autem za hranice. No a teďka pozor na jednu věc, protože ono opravdu nestačí jenom natankovat, zkontrolovat navigačku, naložit řízky, prostě hodí se taky vědět, co vozit v autě. Samozřejmě pro naše české auta platí povinná výbava podle českých předpisů, ale některé země mají svoje vlastní pravidla. No, tak třeba v Polsku musíte mít hasící přístroj v autě. Ano, taky jsem na to čuměla, ale opravdu je to tak. Na Slovensku tam musíte mít reflexní vestu úplně pro každého cestujícího. A nesmí chybět rezerva nebo sada na opravu pneumatik. No, tak s tou rezervou to jsem teda opravdu haj. V Rakousku si zase pohlídejte lékárničku, tam musí být úplně v neporušeném originálním obalu, takže jo, žádné prostě chybějící náplasti a podobně. Jo? Tak než vyrazíte na dovolenou, zkontrolujte nejenom pasy a plavky, ale i povinnou výbavu do země, kam frčíte. A my frčíme dál. Vos a

0: tohle byla Olivia Rodrigo, je to v kou Drop Dead a přátelé, zrovna Olivia Rodrigo, ta teda frčí opravdu na zlaté vlně totální slávy, takže je samozřejmě jasné, že na Hitrádiu s tým nesmí chybět. No, za chvilku budeme pokračovat s Daxos nebo taky Venga Boys, což je super, prostě pokračuje to na té vlně té naší summer party, což je skvělé a já si myslím, že spousta z vás frčí i na festivalové vlně, protože dneska například v Napajedlích jsou svatojanské slavnosti a já jsem sama překvapená, jakožto napajedlačka, že opravdu takovýhle program krásný, já čumím a opravdu tleskám, protože tohle se podařilo. Takže pokud jste z Napajedel nebo blízko Napajedel, zkuste se tam jít podívat, jsou tam různé přednášky, workshopy, bude tam i koncert, no takže opravdu je o co stát. A my za chvilku pokračujeme v našem éteru.
1: Hotovo?
2: Hotovo.
1: Páni, to je výška. Dobrá práce, Rudolfe.
3: Firma Rudolf Lešení Frišták. www.rudolflešení.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
7: Dopřejte si výjimečný zážitek, kde se vaše sny o odpočinku stanou skutečností. V oáze klidu jsou thajské masáže oslavou smyslových zážitků. Začneme očistnou koupelí nohou, následuje relaxační thajská masáž dle vašeho výběru a na závěr čajový rituál. Pravý thajský relax přímo v centru Zlína, v budově Oko ve druhém patře. Nebo darujte radost formou dárkových poukazů. oaza-klidu.cz.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort-group.cz.
3: Hitradio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Zlín, Dan Barta dozněl, totální nářez, za chvilku si dáme Passion Fruit, no a teď prosím vás, dneska je prý nejšťastnější den v roce. Jo, tak nevím přesně, z kama to vane tady tenhle ten pozitivní vítr, já teda doufám a věřím, že ano, že to bude den plný dobrých rozhodnutí, správných lidí kolem sebe a tak dále, a třeba právě teď vím, že u mě v bytě stěhují sedačku. Prostě obrovská sedačka, my se teďka stěhujeme a já jsem si říkala, že stěhovat sebou takhle velkou sedačku do 8. patra a pak ji třeba stěhovat zase zpátky někam jinam nebo se jí potom zbavovat, no prostě radši jsem to udělala hned, jo, protože tohle jsou opravdu záležitosti, kdy jsem vlastně dokonce i ráda, že sedím tady. Jenom na to tak jako myslím a doufám, že to zvládají. No ale nejšťastnější den v roce, myslím si, že určitě to bude pro ty, kteří si teďka ode mě berou tady tu sedečku, protože je fakt skvělá, takže tohle je jenom takový jako zdař Bůh naší sedačce. Přátelé, pokračujeme dál za chvilku, užívejte den.

0: Drive-by, to byly Train, přátelé, a já se s vámi pro dnešek loučím. Hit Radio Zlín dneska i zítra žije absolutní summer party. Je to jedna hitovka za druhou, pořádně to máme roztančené, tak jak to máte rádi. Do konce hodiny Robin Cook, Rihanna, Alvaro Soler, Oceana, takže krásně to frčí dál. Nemusíte svát, uslyšíme se zase příští sobotu, občas se takhle uslyšíme. A já to mám ráda, je to tady srdcovka, takže užívejte, doufám, že jste si to užili a mějte se krásně, čau!
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete vybrané druhy Friska s aplikací jen za 15,90. Pro osvěžení sladká tečka Gornout s aplikací jen za 9,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové,
5: jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Já, nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.

0: kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
1: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
0: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Kvalita i cena láká, nakupujte u Ložáka.
3: Jsme výrobci kuchyní a nábytku na zakázku a prodejci domácích spotřebičů.
2: www.elektrolosák.cz
4: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?

0: Jsou místa, kam jedete jen na chvíli. A pak jsou místa, kde chcete zůstat déle. Golf Resort Jezera v Ostrožské Nové Vsi. Krásné prostředí, příjemná atmosféra, skvělé jídlo a zázemí pro odpočinek, oslavy i svatby. Místo pro každého. Golf Resort Jezera. Golfjezera.cz.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Stavebniny Bobál. Kompletní sortiment pro vaši stavbu. Stavebniny Bobál. Zlín, Malenovice, ulice Tečovská.
5: Materiál vám přivezeme a složíme, kde si řeknete.
4: www.stavebninybobal.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Prázdniny!
6: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
1: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěma na Vsetínsku.
0: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

všude dobře, domů nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je domo, to se počítá. Duna.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.

0: this is John Legend.
1: Hey, it's Taylor Swift.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177, www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Remak v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Remak, psáno skvé na konci, v sekci kariéra.
3: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
4: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siriany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
3: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
5: Is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hledáš stabilní práci a férové peníze? Společnost Adip přijme skladníky do Březnice u Zlína a do Napajedel. Nástup možný i hned. Čeká tě práce se čtečkou, ranní a odpolední směny a náborový bonus 20 000 korun. Pokud jsi fyzicky zdatný a máš zkušenosti ze skladu, píš ještě dnes na adip@adip.cz.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Nákupní centrum Čepkov Zlín.
2: To je 45 prodejen na jednom místě.
1: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
2: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
2: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
1: NC@cepkov.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc.cepkov.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu